Cha-Chas!

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

tak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: život smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Stezka integrovaného záchranného systému bude tuto sobotu 11. července u hotelu Galatea. Můžete si užít dobrodružnou stezku plnou úkolů a zábavy na téma integrovaný záchranný systém. Stezka povede po cyklopěší stezce mezi hotelem a zahradami psychiatrické nemocnice. Hrací kartu i tušku vyzvednete v ulici Bradlecká.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké dopoledne, pohodové úterý, máme už 7. července, posloucháte Rádio MB, no a na řadě je další dopolední rozjezd. Doufám, že prodloužený víkend jste zvládli na pohodu, že jste si ho užili a věřím, že úspěšný bude i celý dnešní den. Právě dopoledním rozjezdem vás bude provázet Roman, ještě jednou vás vítám. Můžete se samozřejmě těšit na tu nejlepší muziku, na devadesátky a na spoustu informací. Také budeme soutěžit o lupeny na Valečovské kulturní léto, kde v pátek vystoupí kapely Valda Gang, Kluboš Odháněl s kapelou Vix a Debilheads. No je toho před námi docela hodně. Svátek mají Bohuslavy, přejeme všechno nejlepší a máme dnes, přátelé, světový den čokolády. Tak dobrou chuť a příjemný poslech.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Hezké dopoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Také Světový den čokolády se celosvětově slaví 7. července. A to na památku dne, kdy byla čokoláda v roce 1550 poprvé přivezena do Evropy. Kromě toho se každoročně 13. září slaví Mezinárodní den čokolády. Oba svátky můžete v Mladé Boleslavi oslavit nákupem kvalitních fair tradeových výrobků nebo návštěvou lokálních cukráren. Já osobně patřím mezi milovníky čokolády a sladkého všeobecně, rád si ke kávě něco dobrého dopřeju. Zrovna teď tady teda žádnou čokoládu nemám, ale já si to odpoledne vynahradím. Přeju vám krásné dopoledne, dáváte si dopolední rozjezd.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Pěkné dopoledne, rozhodně ještě všichni máme v živé paměti ta šílená vedra, která dorazila do Evropy i do Česka samozřejmě. Měřili jsme i více než 40 stupňů Celsia a bylo to úmorné. No a vedra se podle všeho mají vrátit. Některé modely naznačují, že to budou podobně vysoké teploty, no uvidíme. V tomto týdnu půjdou teploty zítra ještě o něco dolů, ale pak pozvolna nahoru až směrem k neděli, kdy má být 30 stupňů Celsia. A zatím to vypadá tak, že od příštího týdne musíme opět počítat s tropickými dny. Zatím to neukazuje žádných 40 stupňů, ale uvidíme, do příštího týdne ještě daleko. Mladoboleslavské koupaliště dnes hlásí zavřeno, takže pokud máte rádi nižší teploty a chcete se vykoupat, musíte jinam. Jsme Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.

Hezké dopoledne, legenda končí. Ronaldo odehrál poslední zápas na mistrovství světa. Budoucnost v reprezentaci teprve ale zváží. Portugalsko včera prohrálo se Španělskem 0-1. Do čtvrtfinále se stejně jako Španělsko dostala Belgie. Ta porazila v Seattlu Spojené státy americké jasně 4-1. A právě tyto týmy, tedy Belgie a Španělsko, se spolu utkají. V osmifinále nám tedy vypadly všechny tři pořadatelské země, kromě Spojených států neprošly dál ani Kanada a Mexiko. No a dnes večer půjde do boje pro změnu. Lionel Messi Argentina vyzve od 18 hodin Egypt. Ve 22 hodin pak začne další zápas Švýcarsko-Kolumbie. Včera jsem koukal na utkání Španělsko-Portugalsko, osobně jsem teda přál spíše Portugalsku, ačkoliv uznávám, Španělsko bylo o něco lepší a postoupilo zaslouženě. Za chvilku tu už bude 10. hodina.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Truhlářská dílnička pro děti bude tuto sobotu připravena v Muzeu města Mnichovohradiště. Dílničky si děti užijí s rodinou Novákových z Mnichovohradišťské jednoty bratrské. Začíná se v 9 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
4: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Rádio MB, valečovské kulturní léto nám bude pokračovat už tento pátek. Zatím ještě nemusíte volat do studia, ale budeme hrát o volňásky ještě v dnešním dopoledním rozjezdu. Co nás právě v pátek na Valečově čeká, v 17.30 se nám otevřou brány do areálu, v 18.30 vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix. Mimochodem, Luboš Odháněl bude i na 7. narozeninách Rádia MB v KD Bezno 14. listopadu. Zpět ale k Valečovu, ve 20:15 vystoupí kapela Debilheads, no a ve 22:00 Baldagang. Takže pořádná porce energie pro vás všechny, tohle se bude v pátek večer rozhodně hodit. No a na Valečově rozhodně ještě nekončíme, valečovské kulturní léto bude pokračovat, před námi je ještě dalších skvělých 7 koncertů.
1: Hudba z našeho regionu.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Pohodové dopoledne, tak tady u nás v Mladé Boleslavi už pokračuje ta velká revitalizace hlavního vlakového nádraží. No a dočká se také nádraží v Turnově. I to projde modernizací. Správa železnic hledá společnost, která provede celkovou rekonstrukci za bezmála 2 miliardy korun. Frekventovaná přestupní stanice, kterou denně projdou tisíce lidí, získá kromě nových nástupišť i podchod s bezbariérovým přístupem. A co se týká prací v Mladé Boleslavi, tak končit by měli v listopadu. Tady u nás v našem městě by to mělo všechno vyjít na 157 milionů korun. A další úpravy prostoru u nádraží pak chystá i město Mladá Boleslav. Co chystáme my tady u nás na Rádiu MB? Samozřejmě další skvělou muziku. Pohodové úterý.
0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Ne, mám tu jedno upozornění, důležité dopravní upozornění z Mladé Boleslavy. Začíná totiž přestavba křižovatky na Ptácké ulici u Podlázek. Právě ode dneška do 30. srpna bude možné pro veškerou dopravu z Ptácké ulice odbočit. Na silnici 2/259 na most přes řeku Jízeru směrem do Podlázek, ale v opačném směru z Podlázek směrem k Ptácké ulici bude komunikace průjezdná jen pro autobusy a vozidla Vaku nebo Kompagu. Pro ostatní dopravu je nařízena objízdná trasa přes Dalovice. Jinak provoz v ulici Ptácká ve směru na Depř a zpět bude zajištěn kyvadlově a řízen světelným signalizačním zařízením. Pracovat se bude na etapy, o té další vás samozřejmě budeme informovat. Stavba by měla trvat zhruba 6 měsíců, takže pevné nervy.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dnes očekávejte převážně oblačno, jen ojediněle je tu možnost deště, a to spíše hlavně na východě. Měřit budeme 24 až 28 stupňů Celsia, takže docela teplo. Zítra se nám o něco ochladí, ale pak půjdou teploty zase pozvolna nahoru a vypadá to, že neděle bude tropická. Stejně jako další dny v příštím týdnu.
2: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V neděli můžete vyrazit do letního kina v Dobrovici. Ve dvoře za radnicí se bude promítat Barbie. Tento letní bestseller si nenechte ujít od 9:30 večer. Vstupné na místě za 100 korun.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
2: Hezké dopoledne, já myslím, že teď je ten správný čas, abychom si zasoutěžili. Připravte si mobilní telefony, číslo do studia je 608 125 300 a pokud chcete dva volňásky na páteční valečovské kulturní léto, tak se dovolejte jako první právě teď. Na Valečově nám vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a také Baldagang. Rádi rozdáváme radosty, smích a také lupeny, tak teď jsou ve hře právě dva.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Tváří se to dnes jako pondělí, ale nenechte se zmást, už je úterý 7. července. Lupeny na Valečov jsme úspěšně rozdali, soutěžit budeme zase zítra, pokud jste třeba neměli štěstí. No a přátelé, nezapomínejte na to, že o víkendu se pojede také Rally Bohemia. Bude to znamenat několik uzavírek jak v Mladé Boleslavi, tak v regionu. Třeba v sobotu se od 12 do 21 hodin pojede rychlostní zkouška staroměstská a v neděli pak rychlostní zkouška městská. Celou Bohemku ovšem zahájí Milovická RZ. Na program se můžete podívat na www.rallybohemia.cz.
1: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Hezké dopoledne, všude se řeší fotbal, protože se hraje mistrovství světa a tak trošku se zapomíná na tenis. Přitom se hraje Wimbledon. No a tam má český tenis hned dvě čtvrtfinalistky. Jejich forma slibuje ještě intenzivnější ohňostroj. Po Karolíně Muchové dorazila mezi nejlepší osmičku poprvé v kariéře Linda Nosková. Mezi Jiřím Lehečkou a Alexandrem Zverevem byl zápas přerušen kvůli turnajovým regulím před 23. hodinou. No a skóre je zatím pro českého hráče nepříznivé 4-6, 5-7, 3-3. Dohrávat se bude dnes. Tak držíme palce, budeme doufat, že se stane malý tenisový zázrak. My se teď vracíme k muzice a za chvilku se podíváme opět na počasí.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dnes očekávejte převážně oblačno, jen ojediněle je tu možnost deště, a to spíše hlavně na východě. Měřit budeme 24 až 28 stupňů Celsia, takže docela teplo. Zítra se nám o něco ochladí, ale pak půjdou teploty zase pozvolna nahoru a vypadá to, že neděle bude tropická. Stejně jako další dny v příštím týdnu.
0: Radio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Žena šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.

0: už musím jít.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: Urč

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat 10. července. Těšte se na tři skvělé kapely. Dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a Balda Gang. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pokud budete mít štěstí, můžete vyhrát i ve vysílání Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rokovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Kde končí signál?
5: My

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Rádio MB.

0: Bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Stezka integrovaného záchranného systému bude tuto sobotu 11. července u hotelu Galatea. Můžete si užít dobrodružnou stezku plnou úkolů a zábavy na téma integrovaný záchranný systém. Stezka povede po cyklopěší stezce mezi hotelem a zahradami psychiatrické nemocnice. Hrací kartu i tušku vyzvednete v ulici Bradlecká.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tento zkrácený pracovní týden startujeme právě úterým. No, trošku jsme se do toho zamotali, ale každopádně úterní odpolední úlet právě teď odstartoval. Za námi 14. hodina Fiction Factory byla naše úvodní melodie. No a dál už budou pokračovat Masterboy, Lucka Bílá, dáme si Johna Farnhama a dáme si spoustu fajnový muziky. No a já doufám, že i vy už jste tak trochu v tom prázdninovém módu, protože dětem těmto začalo, škodovákům těmto začne už za chvilku. No a já předpokládám, že i vy na tyto měsíce plánujete nějakou fajnovou dovču, nějaký odlet a nebo třeba jenom chaloupku. Důležitý je na něco se těšit. My se těšíme na muziku, takže nebudeme zdržovat. Já už právě teď posílám Two Colors a Safri Duo. No a za chvilku se mrkneme třeba na to, jak si nechat vyresetovat body count a nebo na to, jaký zajímavý snímek na Instagramu je ten nejlajkovanější a možná budete překvapení. Takže na to si počkejte a právě teď už je slíbená muzika Two Colors a Safri Duo. Já jsem Luky, odpolední úlet je s vámi do 16. Tak si ho pojďme užít.
1: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Radio MB.

víkendu jste odpočatý, že jste byli hodní. Ne jako my, protože já jsem rád, že ten víkend je za mnou a můžu se přiznat, že jsem opět také trochu zlobil a bylo to náročný. Každopádně, přátelé, pokud jste i vy v životě tak trošku zazlobili, tak číslo vašeho body countu bude klidně i ve vyšších desítkách. Samozřejmě na tom nezáleží, holci užíváte život, ale pokud byste tohleto číslo chtěli snížit, tak pro vás mám radu a dobře poslouchejte. Na sociálních sítích se začalo šířit, že v Brazílii existuje místo, kterému se říká Body Count Reset Centrum, kde ti za 275 tisíc údajně vynulují tvůj body count a dopřejou ti nový začátek před vstupem třeba do nějakého nového vážného vztahu. Tak co, přiznejte se mi, jestli byste tenhle ten reset potřebovali, ale já věřím, že to tak hrozný nebude. My už jdeme do další muziky, Ace of Base jsou na řadě.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Dnešní svět je hon za lajkama. Dříve to byl Facebook, dneska už spíše Instagram, i když já jsem ještě ta stará škola, já stále ještě jdu Facebook, ale každopádně pokud něco fotíme, tak už koukáme na to, kolik lajků by to mohlo nazbírat právě na sociálních sítích. No schválně, jestli si tipnete, jaká fotka nebo jaký příspěvek právě na Instagramu je ten nejlajkovanější. Tam nás to možná ani zas tak nepřekvapí. Je to fotka Lionela Messiho na jeho oficiálním Instagramu s trofejí pro mistra světa z prosince 2022 a ten už má víc než 74 milionů lajků a drží rekord napříč všemi sociálními sítěmi. Ale pozor, teď už se dostáváme k tomu zajímavějšímu. Hned za touhletou fotkou, hned za tímhletím rekordem je příspěvek, který nazbírá už přes 60 milionů lajků. A ne, není to

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Taky Mladá Boleslav se kromě nás už chystá na prázdniny, na prázdninový provoz. Vždycky o celozávodní dovolené říkáme tomuto městu město duchů. A není to daleko od pravdy, protože oproti celoročnímu schonu je tady takovej klídek, až se člověk občas v ulicích bojí, protože tam je sám. Ale zase má to výhodu, že vždycky najdete místo k zaparkování. V každém případě prázdninovému provozu se přizpůsobuje i kultura, přizpůsobují se otvírací doby kulturních zařízení, plánují se rekonstrukce, no a samozřejmě se taky plánuje odstávka dodávky teplé užitkové vody. U nás ve městě to je vždycky velký téma. Letos se odstávka bude konat od 20. do 29. července, ale já předpokládám, že většina z vás bude na dovolený někde v teple a tam určitě voda poteče, nebo budete někde na chalupě a tam můžete pěkně pod pumpu. Kultura během dovolených se zastaví třeba i na Valečově, ale ještě tento pátek můžete určitě vyrazit na takovou malou letní rozlučku. Tento pátek už pod hradem Valečov vystoupí Falda Gang, Debilheads a taky Luboš Odháněl. Lupeny vám rozdáváme každý den v dopoledním rozjezdu, takže pozorně poslouchejte, dovolejte se k nám do studia po výzvě moderátora, no a vyražte v pátek úplně zadáčo. Další valečovské leto nás čeká až 31. července, kdy dorazí Kiss Forever, RMC a taky Whitesnake Revival. No a sem k nám do playlistu už dorazí třeba Celine Dion, Marek Ztracený, no a dáme si třeba taky klasiku od Europe, The Final Countdown. V tuhle chvíli ale Celine Dion, Power of Love, remix z roku 2025. Jste s Rádiem MB a pokračuje odpolední úlet.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: tohle je za mě klasika všech klasik. Europe The Final Countdown. Song, který měla ke svému obrazu přizpůsobený snad každá zábavová kapela. A já se přiznám, že tenhle ten song ve mně vždycky vyvolává nostalgii právě z mých mladých let, kdy jsme po těchto těch zábavách ještě trajdali. Každopádně ale dneska, kamarádi, tu máme 7. červenec, máme tu den svahilského jazyka, máme tu světový den čokolády, takže dneska beztrestně klidně do ní. No a máme tu taky den říkej pravdu. Já vím, že pravda se dneska nenosí, ale mě tenhle ten den právě připomněl jeden skvělý film, tak tady pro vás mám doporučení. Tenhle film je z roku 1997, jmenuje se Lhář lhář, v hlavní roli s Jimem Carreym a je to tedy skvělá komedie. Jim Carrey tady hraje ulhanýho právníka, bohužel tedy lže i svému synovi, no a ten na jeho 5. narozeniny vyřkne narozeninové přání, aby jeho táta alespoň 24 hodin nesměl lhát. Tohle přání se naplní, no a o tom je vlastně příběh celého filmu Lhář lhář a je to tedy velká legrace. Jim Carrey jako právník, který má před sebou velký případ, ve kterém samozřejmě musí hodně lhát, se s tím musí nějak poprat a je to opravdu velká legrace. Takže při příležitosti dne, kdy byste měli říkat pravdu, určitě mrkněte, je to fajn. Dejte si k tomu čokošku, pusťte si to třeba ve svahilštině a udělejte si pohodový odpoledne. A nebo zůstaňte s námi a užívejte dál muziku. Hadway, letí za vámi.
1: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Hudební signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Truhlářská dílnička pro děti bude tuto sobotu připravena v Muzeu města Mnichovohradiště. Dílničky si děti užijí s rodinou Novákových z Mnichovohradišťské jednoty bratrské. Začíná se v 9 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: pokračujeme, na řadě je hodina s Romanem, u které vás vítám. To znamená, že spolu budeme do 17. než mě u mikrofonu vystřídá David. Lukyho jsem úspěšně vyprovodil, no a my se v této hodině budeme bavit třeba o jedné přestavbě křižovatky v Mladé Boleslavi. A o tom se budeme bavit hned teď. Ano, už to všechno vypuklo. Pracuje se na Ptácké ulici u Podlázek. Znamená to, že tam je semafor, že tam je dopravní omezení a také to, že se pravděpodobně zdržíte. Stavba by měla trvat a otravovat nás asi také 6 měsíců, no a nakolik to všechno vyjde, vypadá to, že na 18 milionů korun. Tak to jen tak na úvod dnešní hodiny s Romanem, další informace najdete na webu města anebo na našem webu www.radiomb.cz. Přeju vám krásné odpoledne.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Radio MB.
1: Radio MB.
0: Určujeme rytmus v bolce.
2: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkal

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: odpoledne. Jsme moc rádi, že se vám muzika, kterou vám nabízíme v našem vysílání, líbí. A nám se líbí, když nám o tom dáte vědět do chatu na našem webu. Zprávy nám tam chodí celkem pravidelně, za všechny vám děkujeme. Od včerejška jich opět přišlo několik. Třeba taková zpráva, tuším od Martina, že nedávno Rádio MB teprve objevil a že muzika je pro něj naprosto dokonalá, nás hodně potěšila. Děkujeme i Martině, která nám psala asi tak před hodinou a prostě nám přála hezký den, že ona ho má hezký díky nám, to taky hodně potěšilo. No prostě, jak říkám, takových zpráv nám dorazí za den několik a my si toho nesmírně vážíme. Víte, jak to je, když vás někdo ocení nebo pochválí, není to prostě samozřejmost. A jinak, když už jsme u té chvály, tak my chválíme také vás, protože na Facebooku Rádia MB jsme zaznamenali další výrazný milník. Už tam máme 12 000 fanoušků, takže rosteme neustále, i toho si moc vážíme. Další muzika je pro vás všechny. Hezké odpoledne.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: Který dnes máme Světový den čokolády, tak si dopřejte třeba něco dobrého, proč ne? V dopoledním rozjezdu už jsme o tom hodně mluvili, já jsem si dnes dal aspoň takovou čokoládovou tyčinku, no. Teď jsem ale chtěl mluvit také o fotbale. Ligové kluby už vědí, kdy a s kým se v příštím ročníku šance ligy utkají. Bylo vylosováno a první kolo se bude hrát od 25. července. Třeba Sparta pojede právě v sobotu na hřiště Zbrojovky Brno, Plzeň přivítá Liberec, to je také velmi zajímavé utkání. V neděli se bude hrát například zápas Slavia Slovácko, no a v pondělí půjde do boje Mladá Boleslav, která se představí na hřišti nováčka Artisu Brno. Takže ani jsme se nenadáli, no a fotbalová liga bude brzy zpět. Následovat pak bude hokej, přijde podzim, zima, Vánoce, ale to hodně předbíhám. Mluvím o zimě a přitom mají být v neděli tropy a příští týden taky. Kdo se těší, ruku nahoru, no honem, honem, no tak aspoň se zase vykoupeme, no. Když už ten bazének máme. Loučím se s vámi. Mám mikrofon, předávám Davidovi, bude s vámi mezi 17. a 18. A já zase zítra dopoledne mezi 9. a 12. Mějte se krásně, ahoj!
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V neděli můžete vyrazit do letního kina v Dobrovici. Ve dvoře za radnicí se bude promítat Barbie. Tento letní bestseller si nenechte ujít od 9:30 večer. Vstupné na místě za 100 korun.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Pouštíte Rádio MB, krásné úterní odpoledne vám přeji, svátek slaví Bohuslavy, takže všechno nejlepší. No a dnešek je zajímavý i z jiného důvodu, máme za sebou prodloužený víkend, no a dnešním dnem se Česko naplno vrátilo do běžného tempa. Na silnicích je zase o něco živěji, diáře se začínají plnit a budíky už bohužel zvonily podle pracovního režimu. Takže jestli jste dnešní den zvládli levou zadní, gratuluju. A pokud máte pocit, že byste potřebovali ještě jeden den volna, věřte, že v tom rozhodně nejste sami. Každopádně já jsem rád, že jste si naladili Rádio MB. Před námi muzika, aktuální témata, co dnes rezonuje médii a jaký seriál se nám vrátí na obrazovky, tak i o tom se budeme bavit. Krásný den vám od mikrofonu přeje David. Rádio MB.

přestože oči mám, nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debilheads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Tady je Rádio MB, já vás zdravím z Mladoboleslavského domu kultury. No a tohle dnes rezonuje napříč českými médii. Odborníci znovu upozorňují rodiče, aby na sociální sítě nedávali fotky svých dětí v plavkách nebo příliš osobní snímky z dovolené. Důvodem je delší možné zneužití na internetu. No a vidíte, člověk si přitom často říká, vždyť je to jen fotka od bazénu, jenže internet bohužel nezapomíná. Takže možná letos uděláme radost babičce přes WhatsApp místo celému internetu. Co říkáte? Pojďme za další hudbou.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: No a vypadá to tak, že fanoušci českých seriálů zbystřili. Začalo natáčení nových dílů kultovního seriálu Lajna a internet zaplavili první fotky z placu. No a vypadá to, že trenér Hrouzek se vrátí v plné formě, tak schválně. Kolik z vás teď dostalo chuť si pustit první sérii znovu? No, protože přesně takhle fungují návraty oblíbených seriálů. No, my se nikam nevracíme, my budeme koukat směrem do budoucna, zítra se na vás budu těšit opět po 17. hodině. Mějte se moc krásně.
1: Radio MB. Radio MB.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 3.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB.
6: Posloucháš správně.

0: 19 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem. Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.
7: Posloucháš správně.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.
1: To až jednou ztratím zrak,

0: 20 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat 10. července. Těšte se na tři skvělé kapely. Dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a Balda Gang. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pokud budete mít štěstí, můžete vyhrát i ve vysílání Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. Posloucháš správně.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

vrátím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý.

a nikdy nezestárnem. Tak děkuju ti moc za každou další noc.